J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise. J-Wise.